0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Karle, já dávám prachy celou penzi do spořitelny. Pa Béďo, to já si dávám penzi pod polštář. Říká Karle, já pod polštář penzi nedávám, já nemám rád vysoko pod hlavou. To je... Víte, tihleti mladí, ti mladí starci, já to mám rád, jeden se rozčiloval, říká, vy mládeži, kdybyste přestali kouřit, kdybyste přestali pít a nechali holky na pokoji, podívejte se na mě, mě je 82 let. Nepiju, nekouřím, ženským dávám už od 50 pokoj, pánečku. Mladík říká, co z toho máte, dědo? No, co z toho mám? Já chci jednou umřít zdravej. Zase dva mladíci seděli na lavičce. Říká, Lojzo, toto letí, viď, toto letí. Pamatuješ, celý život spolu v jedné fabrice, celý život spolu vedle sebe jsme bydleli a bydlíme, společnou zahrádku, na vojně jsme spolu byli, pamatuješ, dávali nám do kafe takovej bílej prášek, aby jsme neměli choutky na ženský. A Jarouši, ale... To je přece strašně dávno. A vidíš, a na mě to teprve teď začíná působit. To je takový ten věčný optimismus mládí. Já tomu fandím, když už je to skoro moje generace tohle, co vám vyprávím. Jak říkali, tři seděli v hospodě, hráli karty, čtvrtej kibicová, říká, kluci... Já už tady s váma dlouho nebudu. A sedětku na zadku a neotravuj. Ne, ne, já už tady s váma dlouho nebudu. Ty nás přežije všecky, dít máš zdravý kořínek, ale o to nejde. Já už s váma dlouho nebudu. Já vidím v oknem, jak si pro mě jde moje stará. A co ti tři, jak se mezi sebou bavili? Říká, kluci, já jsem dělal králíkárnu, já jsem si zadřel třísku pod nehe. No to byla bolest, v životě jsem nepoznal větší bolest. Říká, co budeš povídat, pánečku, třískni se kladívkem po palci. To je bolest, větší bolest neznám já. Ten třetí říká, kluci, největší bolest je, když se tlačej zuby. A to si přece nemůžeš pamatovat. A jak pak ne? Minulý týden jsem je spolknul.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: No.
1: Tedy jak sázíte?
2: Aha.
1: Jistě máte na to svou určitou metodu,
2: no, ne? No to dá rozum, no, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je jo. To pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
2: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak jsem vsadil horskou službu.
1: Jo,
2: no jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme, no a jak to děláte jinak podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
1: Přijměte
2: místo.
1: No, děkuji. No, no,
2: tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
1: Aha.
2: Turistika.
1: Aha.
2: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká házená.
1: Čili čtyřka, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se,
2: no.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
1: A jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
2: A nahledím. No, tam.
1: Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
2: Aha, tak to je plachtění. No. A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
2: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
2: Ježišmarja, jak je 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
2: No.
1: 40 korun?
2: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
2: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
2: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
0: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Kdy to mě to dneska prohnalo, pane? Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krk 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, která usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km a pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I kladka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je to smíšený pocit? Když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr, že jo? Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, prosím, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Takhle tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhýho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem jí všechno naučil sám. Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že? Ta první říká, zas dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, jak si tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Odporná anekdota. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on zpozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101,1.

0: way.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Nikdo z nás cimrmanologů netušil, že omezení výroby cukru v naší republice přinese české kultuře tak sladký plod. Totiž bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Dymokurech, pan inženýr Kloubec, našel v šanonu se štítkem Melasa Vídej rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen, že spis do šanonu Melasa Vídej nepatří, ale nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Naštěstí to věděla jeho vnučka Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně. A když jí dědeček na podzim v roce 2006 svazek ukázal, věděla okamžitě, kam ho má poštou poslat. Naštěstí ho poslala doporučeně. Čili Cimrmanova hra má dva objevitele a my oběma děkujeme. V čem je význam dymokurského nálezu? Tak především vyvrátil naše dosavadní tvrzení, že stopa Járy Cimrmana mizí s vypuknutím první světové války. Nemizí. Cimrman během první světové války, jak se ukazuje, prokazatelně žil a tvořil. Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Byla to slavná kavárna Lůr v Praze na Národní třídě. A tam také napsal většinu stránek Českého nebe. A snad proto, jak dobře se tu cítil, posadil hrdiny své hry do jakési nebeské kavárny. Rakouský profesor Erich Fiedler při svém pátrání po Cimrmanových stycích s Francem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, a to myslím, že stojí za citát, že Cimrman neměl v podniku příliš dobrou pověst a platil tu za největšího pijana. Přátelé, to je tak nehorázný omyl, který jenom usvědčuje profesora Fiedlera z žalostné znalosti češtiny a může snad soutěžit jen s dnes už jeho slavnou překladatelskou botou, která ho zase usvědčuje z neznalosti angličtiny. Když totiž přeložil titul encyklopedie Who is who, jako vlak je vlak. No, vraťme se. Cimrman skutečně platil v Louvru za největšího pijana, ale tím pijanem byl jeho přítel, schudlý advokát Emil Struna, za kterého Cimrman ze soucitu platil útratu. No, profesora Fiedlera mohla svést na falešnou stopu jedna věta z Českého nebe, v níž je zmíněna Cimrmanova jaterní choroba. Ale ta byla způsobena prodělanou žloutenkou, nikoli alkoholem. Ostatně tato nemoc také uchránila Cimrmana před odvedením na frontu. Když Cimrmanovi došly peníze, získané dědictvím po matce, přepustil doktora Strunu Franci Kafkovi. A od té chvíle platil zase za největšího pijana on. Vis, Max Brod, Kafkova proměna.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Dnes přijal naše pozvání do studia, kde to jenom mám. Ano, tady. Jiří Hrzán. Kladu první otázku, ale pozor, chtěl bych velmi stručnou odpověď a prosím o klid v sále. Tak, kolik je vám let?
1: Já vám to klidně můžu prozradit, u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 85, starce v 18. Já jsem se narodil... v Táboře. Roku 1900... Takže dneska je mi vlastně nupový zlet. No a z toho nejhoršího jsem vlastně venku.
0: My víme i o tom, že to s těmi vašimi zkouškami nebylo tak zcela v pořádku. No a jestli máte nějaké argumenty, prosím, tak je uveďte, braňte se.
1: Já tenkrát jsem vůbec nepil ani nekouřil, jsem v té době ještě sportoval. A jako herec jsem vlastně pozoroval své okolí. Nějaký deníček povinný, jsme museli nějaký povinný deníček a tam jsme si třeba psali jako, šel jsem po nábřeží a viděl jsem Racka. A zvláštní věc, když jdete po nábřeží a vidíte Racka, jako dojem to vás nechá amerikánsky, že jo. Jako, asi v tom jako, to je Vltava, tam teče voda, asi se podobně. Nebo třeba jsem šel a viděl jsem zápis. Viděl jsem pána, jak upadl. Dozadu. Upadl jsem též. Ovšem dopředu. A teď si řešilo to, kdo z nás upadl líp, že jo? Jestli já nebo pán. A taky tam byl takový zápis, kde bylo, viděl jsem občana jistého, co z nás jsem asi znal, tak jsem ho nechal se ho jmenovat, aby měl nějaký malé zaměstnání nebo s manželkou, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říkali, je, to je klika, ještě, že jsi to viděl, teď si to báječně hodí. Tak jsem vstoupil do té restaurace, srdcem si, jsem dělal, když jsem světa, jsem tam seděl a... Já jsem udělal... Pouchal jsem do stolu. Dal jsem tam úplně sám v té hospodě. Když jsem říkal, tady ty overtýry, ty předehry je dost, tak jsem po vzoru toho pána skřikl... Rum! Vyšel ten plafusácký pikolík, že jo? Říkám, co jsi chtěl? Rum! Karle, pojď sem. To je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Vyšel bratr taky plafusácký. Říkali, co pak chceš, babečku?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil:
2: včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl žíze, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen.
1: No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on. To je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat, a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy, a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda, a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzrát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval: co to za cizotu vedete, a co chcete tě? Prostě on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk se dodělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo. Burian byl plukovník. A teď jsme z toho byli tak, že jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva. Většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená. Tak už Burian první fopa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás... Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, pač tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat: i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru doklamal, ňaňaňa, takovýhle. A já nevím, co, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat: i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti, ty to budeš. A ti jsem dělal, tu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sama, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom jsem jenom dělal.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat? Chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. To. No, boxer taky musí žít. Kulturně. Já no, já. Například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet Vodirázka Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Nám, boxérům, slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos, z bděti. No, tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax. Černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Box, život mi uštědřoval prudké rány.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

naše fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Co to je?
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou středu. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda a rodina s tím souhlasila.
5: Co se děje v kraji?
6: Botanici objevili dosud neznámou populaci kriticky ohroženého líkovce vonného, a to během sledování lokality Koniklace Velkokvětého na Třebícku. Česká botanická společnost tento objev ocenila cenou Víta Grulicha za nejlepší botanický nález roku. Lesní požáry zuřící v okolí Bordeaux ještě více zdůrazňují klimatické výzvy, kterým čelí největší vinařská oblast Francie. Místní producenti se potýkají s vážným suchem, stoupajícími teplotami a klesající spotřebou vína. Zinedine Zidane převzal francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54letého rodáka z Marseille včera jako nového kouče představila francouzská federace.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Kloucký.
5: Rádio Jihlava. 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Sdílená kola využívá v Jihlavě více než 5000 lidí. Oblíbená jsou při cestách do práce, na nákupy, za volnočasovými aktivitami. V ulicích Jihlavy je v současnosti přibližně 140 sdílených kol. Uživatelé si je mohou půjčovat a vracet na více než 60 stanovištích, která se nacházejí především v centru města a v hustěji obydlených lokalitách. Sdílená kola si Jihlavané oblíbili. Bike sharing v Jihlavě dává smysl a dokáže lidem zjednodušit každodenní dopravu. Sdílená kola mohou využívat také turisté, službu využívají také návštěvníci, kteří do Jihlavy přijedou bez vlastního kola a chtějí se snadno pohybovat ve městě. Nejvíce jízd bývá od jara do podzimu, přičemž letní měsíce patří k silnějším obdobím. O prázdninách se ale částečně mění účel cest. Vedle pravidelných jízd do práce nebo za nákupy přibývají kratší výlety a volnočasové výšky. Příjemné jízdy a také hezký den přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: A teď už 29. červenec v kalendáři. Rok 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v českých zemích. V roce 1836 byl v Paříži otevřen Vítězný oblouk a v roce 1981 proběhla a uskutečnila se svatba princezny Diany a prince Charlese. A už když jsme u těchto slavných svadeb, tak v roce 2000, přesně na milénium, se konala v tento den svatba Jennifer Aniston a Breda Pitta. A ještě také narozeniny. Rok 1946 to se narodila rozhlasová televizní moderátorka Saskia Burešová. V roce 1965 herec a moderátor Michal Suchánek a v roce 1981 španělský rychlý automobilový závodník F1 Fernando Alonso. Přejeme hezký den, tady Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři. Co uděláte, když vám někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Vezmu si 20 000 zálohu a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra. Výborně jste přijat.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Uličníci tvoří umění a vyráží s ním do ulici hlavy. Děti na příměstském táboře Uličníci objevují architekturu, výtvarné umění i veřejný prostor. Pod vedením edukátorů navrhují a vyrábějí vlastní objekty.

0: tak do veřejného prostoru vstoupit. Děti dostávají prostor rozvíjet vlastní nápady a zároveň přemýšlet o tom, jak jejich dílo zapůsobí na ostatní. Důležitá je také reakce kolem jdoucích a následná společná debata o tom, co se jim líbí, co je překvapilo nebo jak na ně jednotlivé objekty působí. Hezké prázdniny.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: A když neví, tak si to vymyslí.
1: I dnes jsme připravili na naše zlatíčka nějakou všetečnou otázku. A tak se dnes holek a kluků ptáme, proč se musíme česat.
2: Protože bychom měli vši.
3: Protože kluci se nemusí česat, ale holky jo, aby neměli zacuckaný vlasy. Já je mám zacuckat. A to je proto, že se cumláte.
4: Lidi si vlasy češou, aby byli hrozně krásní.
5: Když kluk není hezky učesaný, tak holka ho nechce si vzít za muže.
6: Kdyby se nečesali, tak by mě ve vlasech všude jídlo.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víří.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Jsou tu zprávy, vítám vás. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách tento den zemřelo 6 lidí. Mezi oběťmi byla třeba řidička osobního auta, cyklista, koloběžkář či chodkyně.
7: Co se děje v kraji?
8: Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. Mezinárodní tým, který už více než 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, přišel o možnost využít speciální letoun Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Trumpa. VUT v Brně však získalo podporu od ministerstva školství, tým tedy nevynechá ani letošní zatmění. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loucký. Tady Rádio Jihlava.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: na Jihlavsku.
1: A kam vás právě dnes vezmeme? Zveme vás na letní kinohraní, které pořádá kino Dukla Jihlava. Jsou to speciální filmové projekce pro děti i dospělé a také letní posezení před kinem. V rámci dětského programu dnes v 16 hodin film Mumbo Jumbo. No a v rámci dospěláků v 17.45 zase film Neon Demon. No ale dnes je připraven také hudební program od 20. hodiny a to koncert Ny. Tak si to užijte a dobře se bavte. Hezký den.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Hezký prostředek týdne a fajn středu s datem 29. července přeje Rádio Jihlava, přejeme taky dobré ráno. No a dnes je v kalendáři Marta. Marta tu má ráda celá parta. Přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a také připomínáme, že dnes 29. července je Mezinárodní den tygrů. Tak třeba pohlaďte a dejte něco dobrého své kočce domácí. Mějte se pěkně a pěkný den přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Fajn poslech.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní Bitná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Hrotovice mají místo schátralé sokolovny společenský dům za 140 milionů. Na místě bývalé sokolovny v Hrotovicích vznikl nový společenský dům. Nabízí sál pro 300 lidí, prostor pro kulturu, výstavy i nové zázemí pro knihovnu a sportovce. Před vchodem se nachází téměř 3metrová kovová plastika s rozevlátými křídly. Hlavní inspirací byla antická bohyně vítězství Niké. Představuje vítězství nad chaosem, strachem i smrtí. Součástí upraveného prostoru je také místo pro setkávání obyvatel a menší amfiteátr. Nový společenský dům by měl být podle města energeticky soběstačný. Má fotovoltaiku na střeše a zelenou střechu. V novém sále už jsou naplánována divadelní představení i koncerty. Využití prostoru by mělo v budoucnu podpořit také plánované rozšíření jaderné elektrárny Dukovany vzdálené jen několik kilometrů.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký den, dnešní 29. červenec je někde na pomezí rána a dopoledne, ať se skvěle poslouchá, to vám stále přeje Rádio Jihlava a máme pro vás před dnešním celým dnem také motto pro dnešek. Tady ho máte, i pouť dlouhá 1000 mil začíná jediným krokem, tak ať vykročíte správně do dnešního dne, dobré ráno a hezký den přeje od mikrofonu Rádia Jihlava Zbyněk Loucký.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda a rodina s tím souhlasila.
2: Co se děje v kraji?
3: Botanici objevili dosud neznámou populaci kriticky ohroženého líkovce voného, a to během sledování lokality Koníklace Velkokvětého na Třebícku. Česká botanická společnost tento objev ocenila cenou Víta Grulicha za nejlepší botanický nález roku. Lesní požáry zuřící v okolí Bordeaux ještě více zdůrazňují klimatické výzvy, kterým čelí největší vinařská oblast Francie. Místní producenti se potýkají s vážným suchem, stoupajícími teplotami a klesající spotřebou vína. Zinedine Zidane převzal francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54letého rodáka z Marseille včera jako nového kouče představila francouzská federace.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
4: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Kraj vybral dodavatele, který vyprojí funkční dům v ulici Bratří Čepků v Jihlavě. Více za okamžik, teď další hity.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, kraje vybral dodavatele, který vyprojektuje polifunkční dům v ulici Bratří Čepků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na 7,1 milionů korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal, a o zakázku se přihlásilo 6 zájemců. Zakopnem jak

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním nevím.

0: buď chytřejší než rádio.
1: Víte, proč se říká, že má někdo máslo na hlavě? Mít máslo na hlavě znamená dopustit se něčeho nečestného, být zatížen vinou a třeba i nemoci proto volně jednat. Stání na pranýři s hrudkou másla na hlavě bylo v 15. století formou trestu za nepoctivost a k nám se úsloví dostalo v 19. století z Francie z hantýrky zlodějů. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, parkoviště P plus R v ulici Romana Havelky v Jihlavě už má několika týdenní uzavírku. Řidiči zde kvůli rekonstrukci nezaparkují. Oprava přinese nový povrch, veřejné osvětlení i více vyznačených parkovacích míst. Samotná rekonstrukce je naplánována zhruba na 30 dní a pokud práce proběhnou bez komplikací, tak řidiči by se na parkoviště mohli vrátit během srpna. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň, štěj mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Pěknou středu. Trochu jako v podivném absurdním dramatu, kde levá ruka neví, co dělá pravá, si musela připadat žena, které soud ve sporu s jejím expartnerem povolil, aby se přestěhovala s dětmi do vzdálenější lokality. Druhý soud totiž takové jednání označil jako svévolné. Děti ženě vzal z péče a svěřil je jejich otci. Proti takovému postupu zasáhl až ústavní soud.
7: Co se děje v kraji?
8: Na Vysočině vyrostou další dvě poetická zařízení. Zítra se v 11 hodin nejdříve přihlásí o slovo Polná. V 15 hodin téhož dne pak Nové město na Moravě. Poeziomaty nabídnou Hrabala, Rynka a další známé či místní autory. Státní veterinární správa varuje před konzumací mražených žabích stehýnek dovezených z Vietnamu. Laboratorní rozbory v nich odhalily zdraví škodlivé látky. Na rizikový produkt upozornili nizozemské orgány prostřednictvím evropského systému rychlého varování. Problematickou šarži úřady identifikovaly při vyšetření v Německu.
7: Sport.
8: Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Švajdou 6-2, 6-7 a 6-3. Semifinalista letošního Roland Garros bez problémů vyhrál první set, poté zápas na téměř 2,5 hodiny přerušil déšť.
7: Rádio Jihlava,
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Na místě zbourané staré Sokolovny postavilo město Hrotovice společenský dům. Více za okamžik, teď už další muzika.
7: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Ladíte vlnu 101.1 FM. Na místě zbourané staré Sokolovny postavilo město Hrotovice společenský dům. V sále pro 330 lidí se mohou konat i divadelní a filmová představení a v domě mohou být i výstavy. Přesídlila tam také městská knihovna. Zázemí získali sportovci, kteří využívají sousední hřiště. Na stavbu za víc než 140 milionů korun dostalo město dotaci 70 milionů. Další dotaci využilo na úpravy okolí. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Miláčku, koupil jsi jar?
2: Ne,
1: ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Jihlava chce u dopravního terminálu postavit i autobusové nádraží a část silnice. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení nynější silnice od Havlíčkovy ulice kolem terminálu směrem k Jiráskovy ulici. Radní města už schválili zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace. Stavba by mohla začít roku 2028. Teď už pokračujeme další muzikou, za chvíli zprávy, no a já se těším zase zítra v 9.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkný den. Ministr zahraničí Petr Macinka se po 8 měsících rozhodl zveřejnit SMS-ku, kterou mu prostřednictvím své kanceláře poslal po jednání na Hradě prezident Petr Pavel. Ministr zprávu prezentoval jako důkaz toho, že prezident lže, když tvrdí, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka na postu ministra.
5: Co se děje v kraji?
6: Po třech letech rozsáhlých stavebních prací vstupuje obnova hradu Kámen na Pelhřimovsku do své závěrečné fáze. Za historickými zdmi právě vrcholí instalace nových prohlídkových okruhů, které propojí historii jedné z nejvýznamnějších hradních památek Vysočiny s jednou z největších sbírek historických motocyklů v České republice. Lesní požáry ve Francii se nebezpečně přibližují k továrnám na výrobu raket a střel, ve kterých jsou skladovány výbušné materiály. Nejméně 7 průmyslových areálů obsahujících nebezpečné látky leží ve vzdálenosti do 20 kilometrů od požárů.
5: Sport.
6: Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Bosolsovou 6-2, 3-6, 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Krásné středeční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát už ale s datem 29. červenec, což je mimochodem Mezinárodní den tygrů. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak začíná další dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a co všechno se dneska dozvíte? Tak třeba to, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A taky se podíváme na novou trasu od Baltů k Jadranu. A samozřejmě spoustu dalších informací, zajímavostí a zábavy. To všechno na vás čeká. Tak přeji všem dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny nejčerstvější hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Do Česka zavítala hudební legenda, 82letá zpěvačka Diana Ross, a při té příležitosti otevřela Jitka Zelenková doma skříň a vytasila se s jednou dávnou a poměrně drahou vzpomínkou. V Mnichově jsem si koupila šaty z volány a la Diana Ross. Jen jsem netušila, že budou stát několik mých honorářů. Mám je dodnes, dodává Zelenková.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Mám 4 motory a 2600 Pegasů.
0: Na šmolkově modrém nebi se nad zahradami kláštera svaté Voršily v Kutné Hoře prohnala šestice letounů. Patří k fanouškům Olympiku a přiletěli jim to říct. Letecká formace Bemo Box ozvláštnila z nebe koncert skupiny Olympic v rámci dvouletého turné Bombardák. Sami se nám ozvali, moc mě to potěšilo, přiznal lídr Petr Janda.
2: Rádio Jihlava.
4: Jsem sama a desky už dávno mám přehrané.
0: Na pódiu i mimo něj rozdávala úsměvy, doma ale prožívala hotové peklo. Zpěvačka Eva Hurychová po letech otevřeně popsala domácí násilí, které vyvrcholilo nebezpečným útokem. Poprvé mě napadl krátce po svatbě, ale to nebylo až tak vážné. Potom

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte středeční dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, to je zubní ambulance.
3: Ano, co vás trápí?
2: No mě nic, ale tchýni bolí zub. Kolik prosím vás u vás stojí vytržení zubu?
3: U nás stojí 3000 a je to bezbolestné.
2: Aha, a z bolestí by to stálo kolik?
3: No prosím vás, co je to za otázku? To my neděláme.
2: Ani kdybych si připlatil.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou středu. Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí.
0: Co se děje v kraji?
1: Tropické teploty nemusí znamenat jen koupaliště nebo klimatizovaná obchodní centra. Na Vysočině existuje místo, kde se mohou lidé ochladit přímo na ledě. Zimní stadion v Telči nabízí veřejné bruslení i během letních prázdnin. Naopak v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Letči nad Sázavou si budou muset zájemci na led počkat až do září. Více než 1100 zaměstnanců předních technologických firem vyzvalo americkou vládu, aby podpořila mezinárodní spolupráci na vytvoření nástrojů, které by umožnily řídit tempo vývoje nejpokročilejší umělé inteligence. Podle nich se vývoj AI zrychluje natolik, že současné bezpečnostní a regulační mechanismy nemusí stačit držet krok.
0: Sport.
1: Českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, který dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak tady máme, dámy a pánové, pravé poledne, přeji tedy dobrou chuť, jestli právě obědváte. Jinak vás také vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli vás čeká další recept. Jaký? No, to se dozvíte, když budete i dál poslouchat Rádio Jihlava. No a taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to všechno počkejte, já vám přeji hezký den a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava 101.1

Nedávno jsem tady říkal na rádiu Jihlava recept na tatarák z brambor. No a dostal jsem hned dva telefony od vás, že jste si to nestačili zaznamenat. Dobře, tak ještě jednou. Jak se dělá takový tatarák z brambor? Brambory uvaříme ve slupce do měka. Necháme je zcela vychladnout, oloupeme, nastrouháme najemno. Cibuli nakrájíme na velmi drobno a česnek propasírujeme. Přidáme je k bramborám společně s kečupem, francouzskou hořčicí, worcestrovou a sojovou omáčkou. No a všechno ještě dochutíme sladkou paprikou, čili, drceným kmínem, solí a mletým pepřem a všechno důkladně promícháme. Před servírováním můžeme tatarák nechat krátce odležet v lednici, aby se nám chutě lépe propojily. No a pak už můžeme mazat. Tatarák je nejlepší na čerstvě opečených topinkách potřených česnekem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičko, a co budeš dělat, až odjedu na nákupy? Ptá se máma. No, tak buď si budu hrát s vláčkem nebo s chůvou. Záleží na tom, co si předtím vybere tatínek.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 29. července.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Etapa druhá opravy průtahu Jihlavy, uzavírka brněnské od ZOO až k okružní. Uzavřela se nám Brněnská ulice v úseku od vjezdu do zoologické zahrady kolem psychiatrické nemocnice, benzínových stanic až ke křižovatce okružní s ulicí u Teska. Omezení tam potrvá zhruba 3 týdny.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 29. července a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky, které jsou platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatou Martu běž do vody a netrhej partu. Nebo, když má svátek Serafína, bývá dosti suchá hlína. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Nechtěji, už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Pěkné odpoledne. Na tradiční cyklopouť, kterou pořádá uherskobrodská sportovní organizace Orel, se letos vydá na 100 cyklistů z celé České republiky. V příštích dnech zamíří z východu Moravy na Slovensko. Cyklopouť se uskuteční po 22.
7: Jihlava aktuálně.
8: Veřejné toalety v areálu Český mlýn v Jihlavě se staly terčem vandalů. Město řeší poničené vybavení, odstraňuje grafity a chystá další opatření. Kompletní rekonstrukce se ale zatím nechystá. V japonském obchodním centru, které explodovalo krátce po včerejším zemětřesení, zůstává stále uvězněno několik lidí. Tisíce záchranářů v současnosti bojují s časem, aby ze sutin vytáhli přeživší. Zemětřesení si prozatím vyžádalo 13 mrtvých.
7: Sport.
8: Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. No a už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. A dneska konkrétně se podíváme na svatbu Emmy Roberts. No, tak více pro vás budu mít už za malou chvíli. Přeji hezké odpoledne a posílám další hit.
7: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

Velkolepá svatba. Emmy Roberts. Přišla i slavná teta Julie. Vítejte v bulvárním okénku. Hrála v nespočtu romantických komedií. Až nyní se ale hvězda komedie v Millerovi na tripu Emma Roberts konečně vdala. Už jsem se vdávala, ale bylo to ve filmu. Teď je to doopravdy, radovala se herečka. Na její svatbě samozřejmě nemohla chybět ani její teta, Pretty Woman, Julia Roberts, která je sestrou Emmina

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlnách 101.1 FM máme dneska 29. července.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Jogurt patří mezi nejoblíbenější mléčné výrobky na světě. Mnoho let se proto zkoumá jeho vliv na trávení, vstřebávání živin i prevenci různých onemocnění. Výsledky studie vědců ze zdravotnického systému Mass General Brigham, přidruženého k Harvardově univerzitě, naznačují, že pravidelná konzumace jogurtu by mohla dokonce přispívat k prevenci kolorektálního karcinomu.
2: To je nějaký sofistikovaný.
0: No prostě to chrání před nádorem.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme středu a taky máme čas už jen na to, abych se s vámi rozloučil. Protože čas se mi naplnil, alespoň pro tu první část našeho společného dnešního setkání. Já se s vámi tedy loučím, přeji vám hezké odpoledne s Rádiem Jihlava i s Katkou a těším se na vás v 16 hodin. Do té doby, čau, bas, fugas.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Pěknou středu. Trochu jako v podivném absurdním dramatu, kde levá ruka neví, co dělá pravá, si musela připadat žena, které soud ve sporu s jejím ex-partnerem povolil, aby se přestěhovala s dětmi do vzdálenější lokality. Druhý soud totiž takové jednání označil jako svévolné. Děti ženě vzal z péče a svěřil je jejich otci. Proti takovému postupu zasáhl až ústavní soud.
6: Co se děje v kraji?
7: Na Vysočině vyrostou další dvě poetická zařízení. Zítra se v 11 hodin nejdříve přihlásí o slovo Polná. V 15 hodin téhož dne pak Nové město na Moravě. Poeziomaty nabídnou Hrabala, Rinka a další známé či místní autory. Státní veterinární správa varuje před konzumací mražených žabích stehýnek dovezených z Vietnamu. Laboratorní rozbory v nich odhalily zdraví škodlivé látky. Na rizikový produkt upozornili nizozemské orgány prostřednictvím evropského systému rychlého varování. Problematickou šarži úřady identifikovaly při vyšetření v Německu.
6: Sport.
7: Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Švajdou 6-2, 6-7 a 6-3. Semifinalista letošního Roland Garros bez problémů vyhrál první set, poté zápas na téměř 2,5 hodiny přerušil déšť.
6: Rádio Jihlava,
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Na Vysočině vyrostou další dva poeziomaty. Podrobnosti přidám už za chviličku, nenechte si to ujít.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Z rády hlava hezký den vám všem přeje Katka. Po vydařených instalacích poeziomatů v Třebíči a Pacově se můžete na Vysočině těšit na další dvě poetická zařízení. Od čtvrtka v Polné a taky v Novém městě na Moravě. Poeziomaty nabídnou Hrabala, Reinka a další známé či místní autory. Tak třeba tip na výlet pro vás teď z rády hlava další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: Hit za hitem z rádií Hlava pro váš lepší den a tak víc k tomu, že hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali desítky dětských táborů. Jak to dopadlo, uslyšíte za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hlavá Katka přeje pěkné odpoledne. Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava přijme pohodové odpoledne.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný den. Ministr zahraničí Petr Macinka se po 8 měsících rozhodl zveřejnit SMS-ku, kterou mu prostřednictvím své kanceláře poslal po jednání na Hradě prezident Petr Pavel. Ministr zprávu prezentoval jako důkaz toho, že prezident lže, když tvrdí, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka na postu ministra.
2: Co se děje v kraji?
3: Po 3 letech rozsáhlých stavebních prací vstupuje obnova hradu Kámen na Pelhřimovsku do své závěrečné fáze. Za historickými zdmi právě vrcholí instalace nových prohlídkových okruhů, které propojí historii jedné z nejvýznamnějších hradních památek Vysočiny s jednou z největších sbírek historických motocyklů v České republice. Lesní požáry ve Francii se nebezpečně přibližují k továrnám na výrobu raket a střel, ve kterých jsou skladovány výbušné materiály. Nejméně 7 průmyslových areálů obsahujících nebezpečné látky leží ve vzdálenosti do 20 kilometrů od požárů.
2: Sport.
3: Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Bosolsovou 6-2, 3-6, 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkný den, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Oprava hlavního průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou. Buďte s námi, mám podrobnosti.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Oprava hlavního průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou. Řidiči se od pondělí vrátili k běžnému příjezdu do City Parku. Nově ale čekají komplikace v úseku mezi Zoologickou zahradou a Teskem. Za pár dní se práce znovu posunou, tentokrát směrem k Helenínu. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním... Nevím.

0: odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Jihlava chce u dopravního terminálu postavit i autobusové nádraží a část silnice. Další podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení nynější silnice od Havlíčkovy ulice kolem terminálu směrem k Jiráskově ulici. Radní města teď schválili zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace. Stavba by mohla začít v roce 2028. Tolik novinky z našeho města, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 690.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Později už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěknou středu. Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí.
5: Co se děje v kraji?
6: Tropické teploty nemusí znamenat jen koupeliště nebo klimatizovaná obchodní centra. Na Vysočině existuje místo, kde se mohou lidé ochladit přímo na ledě. Zimní stadion v Telči nabízí veřejné bruslení i během letních prázdnin. Naopak v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Letči nad Sázavou si budou muset zájemci na led počkat až do září. Více než 1100 zaměstnanců předních technologických firem vyzvalo americkou vládu, aby podpořila mezinárodní spolupráci na vytvoření nástrojů, které by umožnily řídit tempo vývoje nejpokročilejší umělé inteligence. Podle nich se vývoj AI zrychluje natolik, že současné bezpečnostní a regulační mechanismy nemusí stačit držet krok.
5: Sport.
6: Českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, který dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas a společně tak můžeme pokračovat v tom našem odpoledním červencovém vysílání. Je totiž středa 29. a vy jste, doufám, že dobře naladěni na 101.1 FM. Během toho mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, co dělat na konci července na zahradě. Nebo si řekneme, kdo ze slavných se kdy 29. července narodil. Tak si na všechny ty informace z rádia Jihlava počkejte, nenechte si je ujít. No a já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: 101.1 FM, vaše jednička s českým

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Suvemela.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. A kdo pak se nám to kdy 29. července narodil? Tak třeba herec Michal Suchánek, herečka Dana Morávková, televizní hlasatelka Saskie Burešová, ale taky třeba pilot F1 Fernando Alonso. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Happy birthday!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Miláčku, koupil jsi jar?
2: Ne,
1: ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

Plodové středeční odpoledne vám při poslechu rádia Jihlava přeje Fugas. Máme tady konec července a po třech letech jahodník obvykle ztrácí sílu a je vhodné záhony obnovit. V červenci je tak nejvhodnější doba k výsadbě nových sazenic jahodníku, protože do zimy stihnou ještě zesílit a neohrozí je tak mrazy. V příštím roce už budou plodit. Jahody se hodně hojně vegetativně rozmnožují zakořenujícími plazivými výhony, takzvanými šlahouny. Zahrádkářský servis.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlnách 101.1 FM máme dneska 29. července.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Jogurt patří mezi nejoblíbenější mléčné výrobky na světě. Mnoho let se proto zkoumá jeho vliv na trávení, vstřebávání živin i prevenci různých onemocnění. Výsledky studie vědců ze zdravotnického systému Mass General Brigham, přidruženého k Harvardově univerzitě, naznačují, že pravidelná konzumace jogurtu by mohla dokonce přispívat k prevenci kolorektálního karcinomu.
2: To je nějaký sofistikovaný.
0: No prostě to chrání před nádorem.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Pěkné odpoledne. Na tradiční cyklopouť, kterou pořádá uherskobrodská sportovní organizace Orel, se letos vydá na 100 cyklistů z celé České republiky. V příštích dnech zamíří z východu Moravy na Slovensko. Cyklopouť se uskuteční po 22.
9: Jihlava aktuálně.
10: Veřejné toalety v areálu Český mlýn v Jihlavě se staly terčem vandalů. Město řeší poničené vybavení, odstraňuje grafity a chystá další opatření. Kompletní rekonstrukce se ale zatím nechystá. V japonském obchodním centru, které explodovalo krátce po včerejším zemětřesení, zůstává stále uvězněno několik lidí. Tisíce záchranářů v současnosti bojují s časem, aby ze sutin vytáhli přeživší. Zemětřesení si prozatím vyžádalo 13 mrtvých.
9: Sport.
10: Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení Grand Slamového Wimbledonu v Londýně.
9: Rádio Jihlava.
11: 101.1 FM.
9: Jsme tady s vámi.
12: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Už za chviličku si dáme letní servic. No, více se dozvíte už za malou chvíli. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
9: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Milovníci pěší chůze mají v Evropě nový cíl. Je jim dálková trasa Wolf Trail, která vede přes 6 států, a to od Baltského moře v Polsku k Jadranu v Itálii. Projít celou tuto stezku, která je dlouhá zhruba 3493 kilometrů, zabere od 4 do 6 měsíců. No, tak ať se vám dobře šlape.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

0: Hezký odpoledne vám z Vln Rádia Jihlava, tedy z Vln 101.1 FM, přeje Fugas. Máte před sebou dovolenou a přemýšlíte, kam vyrazit? Tak pojďme se podívat na to, které země patří k těm nejpříznivějším k turistům. Vůbec nejsnadnější země k začlenění pro turisty do každodenního života jsou Island, Lucembursko a Nový Zéland. No a z měst to jsou pak Curych, Singapur a Tokio.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje hezké odpoledne a posílá za vámi čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Do Česka zavítala hudební legenda, 82letá zpěvačka Diana Ross, a při té příležitosti otevřela Jitka Zelenková doma skříň a vytasila se s jednou dávnou a poměrně drahou vzpomínkou. V Mnichově jsem si koupila šaty z volány a la Diana Ross. Jen jsem netušila, že budou stát několik mých honorářů. Mám je dodnes, dodává Zelenková.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Mám 4 motory a 2600 Pegasů.
0: Na Šmolkově modrém nebi se nad zahradami kláštera svaté Voršily v Kutné Hoře prohnala šestice letounů. Patří k fanouškům Olympiku a přiletěli jim to říct. Letecká formace Bemo Box ozvláštnila z nebe koncert skupiny Olympik v rámci dvouletého turné

0: Barďák. Sami se nám ozvali, moc mě to potěšilo, přiznal lídr Petr Janda.
1: Rádio Jihlava.
2: Jsem sama a desky už dávno mám přehrané.
0: Na pódiu i mimo něj rozdávala úsměvy. Doma ale prožívala hotové peklo. Zpěvačka Eva Hurichová po letech otevřeně popsala domácí násilí, které vyvrcholilo nebezpečným útokem. Poprvé mě napadl krátce po svatbě, ale to nebylo až tak vážné. Potom mě před dětmi surově udeřil do obličeje a po třetí mi dal nebezpečnou ránu do krční tepny.
3: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěknou středu. Trochu jako v podivném absurdním dramatu, kde levá ruka neví, co dělá pravá, si musela připadat žena, které soud ve sporu s jejím ex-partnerem povolil, aby se přestěhovala s dětmi do vzdálenější lokality. Druhý soud totiž takové jednání označil jako svévolné. Děti ženě vzal z péče a svěřil je jejich otci. Proti takovému postupu zasáhl až ústavní soud.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině vyrostou další dvě poetická zařízení. Zítra se v 11 hodin nejdříve přihlásí o slovo Polná. V 15 hodin téhož dne pak Nové město na Moravě. Poeziomaty nabídnou Hrabala, Rinka a další známé či místní autory. Státní veterinární správa varuje před konzumací mražených žabích stehýnek dovezených z Vietnamu. Laboratorní rozbory v nich odhalily zdraví škodlivé látky. Na rizikový produkt upozornili nizozemské orgány prostřednictvím evropského systému rychlého varování. Problematickou šarži úřady identifikovaly při vyšetření v Německu.
2: Sport.
3: Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Švajdou 6-2, 6-7 a 6-3. Semifinalista letošního Roland Garros bez problémů vyhrál první set, poté zápas na téměř 2,5 hodiny přerušil déšť.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. A pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Už za chviličku si dáme, no, více se dozvíte už za malou chvíli. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za...

0: Posloucháte, dámy a pánové, podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Zdravotně postižené či rodiny s malými dětmi jistě potěší zpráva o tom, že do konce tohoto roku se v kraji Vysočina navýší počet míst s takzvanými eurozámky. Jak informuje hejtmanství, z původních 97 míst bude těchto míst nově 111. Nové eurozámky se tak objeví například v Jihlavské nemocnici, 4 budou v prostorách Jihlavského magistrátu, dále také v supermarketu, v Havlíčkově Brodě nebo třeba na benzínce ve Velkém Meziříčí.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičko, a co budeš dělat, až odjedu na nákupy? Ptá se máma. No, tak buď si budu hrát s Vláčkem nebo s Chůvou. Záleží na tom, co si předtím vybere tatínek.

Velkolepá svatba. Emmy Roberts. Přišla i slavná teta Julie. Vítejte v Bulvárním okénku. Hrála v nespočtu romantických komedií. Až nyní se ale hvězda komedie v Millerovi na tripu Emma Roberts konečně vdala. Už jsem se vdávala, ale bylo to ve filmu. Teď je to doopravdy, radovala se herečka. Na její svatbě samozřejmě nemohla chybět ani její teta, Pretty Woman, Julie Roberts, která je sestrou

0: Posloucháte, dámy a pánové, středeční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat do pražského Klementýna, jaké hodnoty tamní meteorologové zapsali a naměřili, kdy tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 29. července v roce 2005. Bylo 36,5 stupně. Nejstudenější 29. červenec byl v roce 1881. Bylo jen 9,3. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 20,6. No a s touto informací se Fugas pro dnešek loučí. Přeje vám hezký zbytek středečního večera a samozřejmě také noci, strávený nejlépe s Rádiem Jihlava a někým, kdo je vám blízký. No a zítra v 11 dopoledne se s vámi opět těším na slyšenou. Do té doby, čau vás, Fugas.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný den. Ministr zahraničí Petr Macinka se po 8 měsících rozhodl zveřejnit SMS-ku, kterou mu prostřednictvím své kanceláře poslal po jednání na Hradě prezident Petr Pavel. Ministr zprávu prezentoval jako důkaz toho, že prezident lže, když tvrdí, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka na postu ministra.
2: Co se děje v kraji?
3: Po 3 letech rozsáhlých stavebních prací vstupuje obnova hradu Kámen na Pelhřimovsku do své závěrečné fáze. Za historickými zdmi právě vrcholí instalace nových prohlídkových okruhů, které propojí historii jedné z nejvýznamnějších hradních památek Vysočiny s jednou z největších sbírek historických motocyklů v České republice. Lesní požáry ve Francii se nebezpečně přibližují k továrnám na výrobu raket a střel, ve kterých jsou skladovány výbušné materiály. Nejméně 7 průmyslových areálů obsahujících nebezpečné látky leží ve vzdálenosti do 20 kilometrů od požárů.
2: Sport.
3: Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Bosolsovou 6-2, 3-6, 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA.
2: 101.1 FM. Vaše jednička z českých

0: Don't worry, be happy. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

Přehuje zera, milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: koně.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním... Nevím.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To spíš slabikovat, Maničko.
1: Z ruky.
2: Jo, tak. Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni, to je přeci hloupost.
1: No, já nevím.
2: Už jsi snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano. Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Máničko?
1: Abych si to ruku umyla.
2: Ale jinak...
1: Jinak zní těžko, něco vyčte, vyčte, pane Stejble.
3: Náhodou to bys koukal, taťulínku, co všecko z ruky se dá vyčíst. Například kouknu na ruku a poznám, že patří vojákovi.
1: Fakt?
3: No samozřejmě ten voják...
2: Ten voják musí být v uniformě, že ano?
3: No právě.
1: No a já už jsem ti začínal věřit, víš.
2: Prosím tě, co může z ruky vyčíst?
3: Například věk, taťuldo.
2: Nevytahuj se.
3: Doopravdy. Podívám se někomu na ruku a řeknu mu přesně na vteřinu, jak je starý.
2: Na vteřinu? Prosím tebe.
3: Na vteřinu, tati.
2: Ale dej pokoj. Na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
3: Chci se vsadit, tati? Když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš je čistit ty.
2: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka. No, koukni se na ní.
3: Já už koukám.
2: A mluv.
1: Hej, tatánky, já jsem tak napnutá.
3: Počkej, tati, necukej s ní.
2: No, tak co, no čtí, no.
3: Tak tedy, tati?
2: No?
3: Jsi starý?
2: No?
3: Jako tvoje ruka?
2: Jo, tak to byla chytačka.
1: No, a vy jste se chytil, pane Stejble.
3: A kdo bude

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

si zastakina, si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách

0: zpátky na místo. To... Neplatnej pokus.
1: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
0: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
1: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že jo? Udělám zbytu kuličku na dříví. Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
0: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
1: Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku na shledanou.
1: Ať je Hlinsko.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zajdu počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás onehda měli 55-tníci také slezinu, že? Tak se zde šlo ale 22, že? No to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda. Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod nezazdítý, že? Potom si sedli do lavic, spomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek, kdo jel navštívit, že? Všetci jich vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Já nech se na ní dívám. Pane učitel, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomínal, počkaj, tam bývali Mažárkovi. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No z tebe je chlapisko. Janíčko, takový pan učitel menší. Je. Tak co Janíčku? Zdravý jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek, povnám, zdraví jsou. A je ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné. To je hrozné. No už tě poznávám. Už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Asi jsem si všímal jenom sám sebe a vůbec nevnímal, že mám taky tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč anebo do kina a večer složit hlavu k tobě do klína.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešní večer jsem zvolil nádherné téma a to je erotika. O tom budeme hovořit. To je téma, které se nás všech dotýká. Přátelé, žijeme v přesexualizované době. Kam se podíváte, samý sex?
2: Ano.
3: Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
3: To říká, kam se podíváte, všude samý sex, tak tady koukám, na koho to platí. Dobrý den, milostivá paní.
1: To je obrazně. Já to myslel obrazně, samozřejmě já myslel noviny, rádio, televize.
3: To máte pravdu, přátelé, v televizi to je samý sex.
1: No.
3: Já vás apeluji, samé porno.
1: Ano.
3: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotníte.
3: Mydlej. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotný, jo?
1: No.
3: Prosím tě, to já přijdu domů. Odevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé. Správně, tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Pořád... Sexuální výchova. Mládeže se tomu říká. Co, pane? Vy jste mě ve škole dílny, že jo?

0: fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne. Alois, já ti blahopřeji.

0: ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já s tím staré české přísloví s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: hvězda, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Ahoj, Milane. Já jsem ti chtěl říct, že ty mě možná neznáš, ale potkávali jsme se jeden čas, hodně často, ale já jsem se k tobě nemohl přiblížit a řeknu ti proč. Znáš Dolní Bečvu? Když půjdeš takhle přes louku, přes potok, tak to je kilák. Samozřejmě po silnici to jsou 3 kiláky. Tam jsem já vyrůstal jako malý kluk a když mě bylo 8, to by byly 3 tenkrát. Tak mě máma řekla, že Peťo, tvůj tatínek existuje, ale on neví, že ty jsi. A dokonce je blízko tady ve Viganticích. Jo, a jenomže on už má chlapečka, 4letýho Milana, Renatku starší a já jsem říkal, mámo, já to nechci vědět, podívej se, když on tady není, já si půjdu dál. Já jsem totiž hrál fotbal, víš, za Rožno, jsem přestoupil z Dolní Bečvy potom. A když jsem měl jednou z tréninku, tak mě to nedalo a tak jsem se jel podívat ten potěr do těch Vigantic, čověče, a já jsem udělal takovýho prdělu, černýho kluka jako já, jo. A teď jsem viděl sám sebe, jo, protože jsi měl takový ten zvláštní drive na branku. Já jsem vždycky hrál teda záložníka v Rožnově, já jsem byl takový výrazný týpek, takový typ Pavlíka Nedvědovic. Ale měli jsme společně ten drive a já jsem se vrátil do Rožnova druhý den a říkám, jděte se podívat na toho kuka, tam do toho prcka, do těch Vigantic, jo. A oni, vlastně tě Vigantice, pak tam jeli a ty jsi měl první velký přestup, to ti bylo 9. Jsem rád, že jsem v tom měl prsty. Pak jsem já postoupil do Ostravy, jsem hrál za Baník, jenomže jsem na tréninky moc nechodil, protože jsem jezdil se dívat na tebe, tě sledovat. A domluvil jsem s tím vedením, pojďte se podívat na jednoho kluka. Do Rožnova, je to šikovný kluk. Tenkrát jako oni přijeli, protože já jsem byl ten výrazný aj v tom Baníku. Jenomže čověče, ty jsi tam zrovna, to jste hráli se Zubřím, čověče, a tebe nějak v 15. minutě vyloučili za červenou, ty si Pavlíka Hrdličku nějak prostě skolil, jo. A oni říkali, tak toho kluka teda nechceme, jo. A já jsem říkal, dejte mu čas tomu klukovi, jo. A byl jsi v Baníku. A já jsem samozřejmě jako ušel dolů, protože jsem na ty tréninky moc nechodil, já jsem pendloval mezi Ostravou a tvýma tréninkama. Taky hodně benzínu jsem projezdil a... A proto to neříkám, jako jo, že jako to seš můj brácha. I když třeba moje situace finanční teďka není jako tvoje. A já jsem jako třeba jako na ten fotbal už kašlal kvůli tobě, ale ty seš tam, kde seš a já jsem tě už pak nechal jít vlastní cestou. Jenomže potom se staly nějaký jako ty povodně a barák nám to jako spláchlo, jo, a teďka ta koruna v kapse není, viď? A chci ti říct jednu věc, že člověk je jednou nahoře, jednou dole a co je moje, to je tvoje. A já tím nic nechci říct, ty se rozhodni sám, jestli uděláš stejný gesto.
1: Chtěl byste se obejmout se svým...
0: Já myslím, že Milan by chtěl.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo? On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svíticích, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špidavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my uděláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudlí babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. No tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na sandáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to je, má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo, najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s břičákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty uliču, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínu na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovi přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu.

0: Panenka, opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci otce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptal vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. vjartel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicína došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď 5 let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synku a dcerek z rozvrácených rodin.
1: To 1.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude,

0: Vladu, to asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezky by se bylo, vážení, ale my přátelé. My neumíme žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strápňovat někam do ciziny. Když i v naší domovině máme to tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod. A tolik vlastně pořád jenom ty Tak náš bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám na hradě Alpy, Lipno vám na náhradí Atlantik a Berunka vám na náhradí Frankfurtovku. Já jsem si ku příkladu nedávno vyjel zapravu na Vltavu. No tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šošo. No, vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vyjela se sem jako ženská. No, úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne, takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to, chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo kudzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám byste tam do toho samozřejmě vešlo víc, jo? To vám nikdo nebere. Ale abych se vrátil k té studené Vltavě. No. Vylezla jsem z té vlastně, co to plácám. Ono bylo hezky sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. A nebo jsem nedávno šel zase takhle pohaný. Toto byste nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád je jenom rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem. Najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Potom jsem tady u Blanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. To byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička, nebo slepec třeba, nebo se zemám. A představte si, že oni to ty díře ještě dali mé jméno. Jmenuje se to nějaká macecha nebo maciucha, no to tak nějak prostě, no. A vodí si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočil D99 sebevrahu a že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se... Že bych tam snad skočil já, ne, nebo co? No, no vypadám na to, že bych skákal do nějaký djoury, ne. I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobou vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátí. Moje starý rodiče mě taky ještě pořád mlátí. Mama manželka se zase mlátit nenechá. A v tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátí málo. A navíc mě babi nechce vzít do český televize jako hlasatele. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Oni teda říkali, tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, to já se nebojím, tak jsem tam vyvěz. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama. A najednou vám koukám, za kamenem leží pes. A sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé taky sviští. No co oni ty Slováci už neudělali pro to, aby ty turisty dokopali do těch, ale jak se jim povedlo ty psi tohleto naučit? Byla to bomba. No ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím na tý rodný hroudě, ta tady do doma. No právě, no a o tom to je. Nasledanou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho sedmihodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 88 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, laiky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejichž vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrmana inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Cimrman do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Cimrman americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Cimrmana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmu z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Cimrmanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Cimrmane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Cimrman uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše se dá prach. Děkuji za pozornost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teď tady máme Terezku Dobrovolnou. Málo kdo ji možná poznal. Pod silnou vrstvou

0: pod silnou vrstvou líčidla se skrývá mistr Česká republika, Tereska Dobrovolná. Ahoj, Teresko. Ahoj. No a tady můj starý kamarád, jak bych to řekl nejlépe, starý, mladší, starší, mladší spolužák, že?
1: Ano.
0: Jsi starší, pane, jsi nedávno oslavil 50 let našeho ústavu i svými 50. Ano, já mu mám, přátelé, 50 let a Jirka to celý vyštudoval.
2: Repetent.
0: No, Jirka, tak... já jsem hrozně rád, že jsi přišel. Nazdar.
2: Se myslím, že to bude delší, tak nazdar.
0: Bylo to krátké, bylo to nazdar. Jirka, počkej, nejde, nejde. To byl žert, prosím. To byl žert.
2: Nazdar.
0: Já člověče jezdím na tvoji občanku. No, že by si nás tak pletli. Přece jenom jsem hubenější. A kolik vlasů ti zůstalo z těch dob, kdy jsi studoval, člověče, chlapče? Ty fakt jsi zachovalejší, než jsi byl. Ale představte si, já jsem jednou jel na Slovensko jeho občanku, bo já jsem si zapomněl občanku u nás.
2: Ne, to bylo takhle, my jsme hráli na zájezdě v Pěšťanech a tam jsem mi nechal na hotelu. A nevěděl jsem o tom. A Bolek tam přijel a pokračuj, ty jsi tam
0: to
2: přijel na zájezd.
0: To přijel já.
2: Oni říkali, znáte pana Bartošku?
0: A říkám, ne. Protože jsem nevěděl, co si zase napáchal. Říkám, pro jistotu ne. No tak mu vraťte tady tu občanku. A říkám, samozřejmě jedu do vlasti, já se za ní zastavím. Tak jsem z toho Slovenska tu občanku přivezl, ale potom byly různé okolnosti. Já jsem byl někde na hotelu zase. Naopak v Praze, jeho občanku jsem nechal. U sebe doma, moji občanku jsem se já nechal na hotelu v Praze a teď hledám pas, až musím jít večer hrát poslední leč s Pecou, musím jít hrát na Slovensko, rozumíš, do Bratislavy, my tam hráváme každý měsíc na Slovensku.
2: S studiu.
0: A najednou prostě nemám ani svoji občanku a nemám ani svůj pas, tak si říkám, co teď, teď má Barťák tady občanku, zkusíme to na Barťáka. Tu občanku jsem se dal do kapsy a jedu a řídím a vedle mě
2: Peca,
0: že jo, protože jsme jenali poslední leč, za mnou dvojčata, to jsou dvě stejné holky dvojčata, víš? Tady s náma hrajou v jednom představení poslední leč. No a jedeme, no a teď zastavíme. A tentokrát po mně chtěl občanku. Prostě obyčejně, Teresko, po mně ani občanku na hranici nechtějí, pojď, já jsem dost známý, víš? Mě znají celníci, no. Teresko. No a teď, a on se podíval na tebe, že na tu občanku, na tu tvoji fotku, podíval se na mě a říká, jděte. Moravan, tak jsem projel. Potom po druhý jedu a on tam byl sám a já už jsem měl svoji občanku a říkám, dobrý den. Prosím vás, minule. On říká, no minule. Vy jste si všiml? On říká, no všiml jsem si, Moravan. No všiml jsem si, no. Vy jste měl pana Bartošky v občanku. Říkám, no jo, to jsem měl, proč jste nereagoval? On říká, no tak nereagoval. Já jsem si myslel, že jsou to nějaký ty vaše skryté kamery. Tak jsem ze sebe nechtěl dělat hňup. Já jezdím na Bartošku. Já mám tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Hladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korupku. A on když do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře a jinak pořád králičí maso. Nevěděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si, sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežet pořád ty králíky. Inženýr B. Nežet pořád ty králíky, ono je řádit ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle, jak se to projevuje? Říkali, prostě neotravuje. Říkali, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se dílava. Jste blbci, jste blbci. A toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil svém hladu, ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už tak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu mixomatéz, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě se mě zvyšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. To musíš doktorovi, já jsem tam odešel. Ke kterému, jo, Boušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
2: Doktor B?
0: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty si ho zná? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru, už čekal, že jsi pozval
2: sestru.
0: Kamaráda a dvě sestry a... Čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
2: Nezvyklá ročána.
0: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no já se domnívám, že mám mixomatózu. Říká, mixomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Ono, ne. Chutná mrkev. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, ano, hlava, prostě hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ušalili ty uši, opravdu, celý ty uši s růžovým, ten ocásek mají ty bany, když se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říkám, na co klobouk, že si říkám, budu přece z tohohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky, on říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.